0: Rádio Viva.
1: Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk.

0: Rádio Viva. Víkend na Rádiu Viva.
1: Po 11. spoločne otvárame poslednú vysielaciu hodinku, to ale vôbec nemá byť nejaká smutná informácia, práve naopak. Tak neverím, že teda dnešok si užívate aj s našimi frekvenciami, že máte krásnu sobotu, hlavne teda pevne verím, že je oddychová. Ak by náhodou nebola a ste dnes v práci, tak pevne verím, že vám to ide rýchlo aj vďaka našim frekvenciám. V tejto hoďke okrem dobrej super hudby teda, a dobrej náladičky aj meninové blahoželanie, takže ostaňte naladení, ja vás pozdravujem a želám vám krásnu poslednú sobotu v tomto mesiaci.
0: Počúvaš Rádio Viva.

Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.

Rádio Viva. Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk.

Rádio Viva. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio.

Rádio Viva. Už tento piatok si na Rádiu Viva naladte Ambrose Radio Show.

tváre, krajšej tváre nie. Je taká zvláštna, rozpovie ju kvet. Je taká zvláštna, rozpovie ju kvet.